ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klik.

12 milení, no pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar, bar. A potěšení na mé straně, už se od vás nehnu, s vámi k slávě budu stoupat, s vámi klesat ke dnu. Jo, 12 milení, no pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar.

0: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Spor o Jánošíka.
1: Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman, no a preložila ho Viera Lorencová.
0: V režírie Paldiovej účinkovali
1: Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Robert Drot, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna.
1: No ešte Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

to odvahu. Chce to odvahu. Chce to odvahu. Odvahu. Chce to odvahu.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: Dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko. A to je všecko, všecko to je, všecko. No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
1: všecko.
0: Výborně a na ostro.

0: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Spor o Jánošíka.
1: Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman, no a preložila ho Viera Lorencová.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Robert Drot, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna.
1: No ešte Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Jiri kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.

0: Čekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou radou.
0: Oh, púpaj.

0: Ty, Bojko, ještě dnes ho budeš mať v tomto zámku a cestu k němu mi ukáže jeho dcera.
1: Veličenstvo, na váš rozkaz.
0: Vyhoďte toto dievča zo zámku. Vojvodca, dobře, že jste se vrátili. Zverujem vám princa.
1: Nedotýkajte se, dievčata. Idem s ňou.
0: Vojvodca, zavrite ho do veže. A ju popožente bičmi.
2: Pustite ma. Idem sama.
1: Rudienka! Čakaj ma!
0: Durte ju! Pustite na ňu psov!
3: Dievčička spanila. Už ťa nikto nezachrání.
0: Moji verní za mnou!

obloze nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,